Bětl náš jest, že poladněme raz do nebja. Tam je wokomiknje přece jeszcze čmáka už v pěce, ale to šako jsme z minulých dňů. Hižo tak zvučené svunčko, to skáža dženca krutko ponad po sedmich. Ahaj, dyž skáža, potom je najprve raz, když trochu vidíme dženca, změjeme měnice svunco a mročele v vodměně, zdžila vlastně tyž raz trochu dlě svunčne. Dženca jako zásby do dňa očakuje nás ještě nekotře švíle, potom pak vostane dále sucho. Ve bíl dňa stupa živé slibro na 18 do 20 stopňů. Juce změme po rajnče Gurjavě tež dost svunca vostane sucho. Živé slibro stupa potom zase na letne 25 stopňů. Sredu to vostane převážně pomročeno, tež švíle nás to zase očakuje. Tež nevědra a silniše dešče, môža to raz byť potom tež trochu vokvodnívat s rádosem.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: A tutaj ma na tutaj miestnie, kaž přeco Jan Rehan.
2: Koparski cyłk starych kniezów Sokoła Ralbice roki mierze 5 kwiecza na słyskim trawniku dale możność se w okresne mistrzostwo 2020 wydobyć. Trener Mike Bryzan.
3: Naže se tam njerdženca poradžilo, my smo imeli z Ljubošom eno silno přečivnika, my smo bili, když je nadaja na tabuljku, tu sporadženu tabuljku, popravom z jednom dybkom předskokom před nimi, ale naže my nesme drugi počas, jak tak dere rali, a smo nezbožone na přečivno rotajše přijímač dobili, to reka, my smo na koncu 2-1 širali, a to reka, my nimamo žanu šonzu jace na mištostvo.
2: Hižo we ceči mečinje bi Stani Šeuca Ralbičanski Sokov po flance Sandra Žura 1-0 docpil. Dalše koparske wuslědki, jednota Wernigo Rode bude sa Budešin 2-2 a Wocel Riza Drežďanski SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec bi za Osčičelou 4 rota docpil. Koparki Dynama Drežďane su čera doma přečivo Biskupičankam ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic celiva. Ve okresnej Vyšej Lize je rodžene pančan Klemens Mechela za poštovnikov post Germanie Budešim při dobyču 2-1 doma přečivo zastupnistvu FSV Bretnikov Svalde doby čerske rota krótko před odvízdaniem docpil. SC Wilke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roki 0-2. Za Sokovu běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulow Linoc 1-1, hižo w 20. mieńczynie dobiesze sudnik Matias Kral Rajary Hostci amplowu kartu pokazać, krótko do poczasa przetwory rodziny Kocinian Bernard Korch potom za Kulowczanów pokutny kop. Wuslědki z okresnej ligi Štafla 2, Pančice Lubuš 6-1. Cilce Hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostnik, dvoje Rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Koparjov byl 10 menšinou 4 Rota. Radvor Wute 1-2, Rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do běhu Nebelčenio jasně ze 4-0. Ionel Statnik běžel 5. menšině trechil, po přestavce potom Handry Koring a Ronja Nuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Běhanie při čtvrtých krystalových běhach byly vodě jesi šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé městno by starovní skupině SK20 na čarie 5 km udobyla. A Budešan Miro Dressler říká dobečar šulorského běha na čarie 1,2 km v městče při budeských měščanských běhach. Sofia Dresslerec obsadí na čarie 3 km čtvrté městno, a na dystancu 10 km by so Budešan Szymon Żur zważył, on dobieżał SK5 cicyci jako drugi do cila. A on je woborny sport, Haszynski nadby, Ralbicach, su 5 kwiecza pod cwietłometakami Haszerio z Debric wysokie dobeli. Drugie miejsce w obsadziku Salucinio a cecze wobornicy ze Smierdzacie.
1: To bych upotekim športowe wusledki z Janom Rehorjom. Won wie, że we Wużyce so raje športu ja wiezo też studoby, że abo przyraje. A tu mam jeszcze dodok z dalszymi wusledkami. Rajne Zjednoczenstwo Nebelčice, Ralbiče Pančice je doma przeciwo rezerwie z horu z jeden Cirauer. Rota za hostičelu celeše Emilio Vecich a druhé koparské mužstvo športového towarstva Radvo te podleža doma rajnemu zjednočenstvu Salštrova z 1-2.

Haja z rogu a nětko do Horneje, Łužice, tu są naše pokiwy. Zredu cioch je zaso kofi cioch, a to Serbski muzeum. Protika Moja Łužica, kotra szwukadža hiše z leta 1902, je jeden z najwoblubowanišich a tež z najdleje eksistovacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Nasčevana protika dokumentuje oficialnu wobrazovu politiku a serbske strategije k sebjezvičnjenju. Na drugim boku dovolí pak tež dolady do serbskich sebjestereotypů. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů skýčí přednošk, kotrž skýčí so v tutém zetkaniu koficioch, so v obrazách rumenieč. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. A keď puto pokiju šitkým staršim, Vorklečanské dekanátne duše pastorstvo za dječi te přeprošuje šulariu od 1. do 6. letnika ze serbských vosadov na zromadne džena to pod hesvom Štark mach tak. Tam tematizuje na celé jednore vášnje šedne situácie dječi. Zamier je sebevědomé skrúčič. Zariadovanja ze stajne samsnym obsahom za dječi budú na sčiovacích terminách kečbu. Sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra Radvorju. To sú šitko dny v prúzninách. Zromadný džen zají so stajne cibidlky náčeveč rano a skončí sa potom popudňu cioch. Přizivič môžete vaše džičehišče hač do piatka podľa dekanátneho dušepastorstva v Voklicach.

0: Ja, to můžu vám rěc. Nimale dybaví oni dženca sú. Naši kolegoje, kýž sú čera přes studio tu vedli. Smyš ako čera naše durie na dňu votoreného pomnika votorili a podskyčichme vedženia. Šako je naše studio nedošlým postovým tvárenju zamestnené. Impresie zima za nás netko Bogna Korinková.
1: Wot doponer dżesacich hač do štyrioch mejachme pospochy skupiny zajimcowe studiju. Ludzi z Budyšina a wokoliny. Ludzi, kiš nide tude ve rumnosčach paketovie stacie dživachu. Ludzi, kiš bichu čipni na to, kak so dženca ve medijach dživa a dži, kiš se z vulkimi vočemi trute v obladachu. Či kiš nide ve tute rumnosčach pakete riadovachu so veselachu, zo suso zaso na nidešim dživove miestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu so dopomnič, pokazachme z dobom fota vo přetvare nečišeho domicila serbskeho rozvosa. A što doby rec, vedženja, kiž bychu na pół hodiny zapołožene, trajachu s časami nimale hodinu, telko prašenju, telko zajma. Mie s opetovarimi bietež Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tu techniku, a za kaso ju dživé ve Budyšine. Trudy ja přinášky v serskému rozhlasu svošu, a potež v nemském MDR rozhlasu a televiziu, a dženca sem si mohla vobladačka do hromadže tvárené hodve.
1: Haš to by nešto nového zoniva, što ešte docva ešte nesče vedžava?
2: Haj, što ešte mode ľudžo jo technis, šo moža mo smo rúne jo podľa byli, veľe odrumie sme rúne boli, to me fascinuje, što ešte ľudžo jo technis moža činč.
1: Kak je so vam vedženje docela tak ljubivo?
2: Hej, to je jara intenzivne, mo smo moli vprašen na stajč. Hej, ja mam nekaj ene kus konkretne vopras od dživa jove MDR studiju.
1: A što si misliče, bychme dobili tajke dne vospetovač?
2: To by vizo jara zajmuje tež za šulerjo, a za mode ljudjo, kiš se za tajke povovanja zajmuje.
1: No, tych sme čera vizo tež ve studiju mili. Komputere, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, kiš mame. A kajši žo mienované rozdjene kamery, kiš miestem zasadujeme, napšikvad tež s trutami.
3: A je by kul, nemo láčka, to je od nucka upaja.
4: To je technika, jo, a to je drubnoše, kato je natvárané šo. No jasnýke, prvný raz tu, a to si vobľada maj.
3: Najlepšie ľubí sa mi tie kamera s tými dronami došiera fascinovať sa kavulke a ka krásne technika ju je to najlepšie ľubí.
1: Ahaj, budeme dobiť štajky džin v otvorených dúri vospetovač, doke všetkých do studia puštič nemožachme. Miechme však v obmiezovaný kontinget, doke však naše rumnošče a režie tajke vulke nesú za masu ľudí. Prýni tajky džin sme nič převedli a svojské nazonínia naromadžili, kýž přichodný kruč potom navožujeme.
0: Impresie vo čerovším dňu otvorených dúri MDR studiu tu Budyšine a serbským rozvozu do Bechu. Bogna Korinková nám rozpravieše. A ja s tým je krotko pobydl na 7, 6 hodin, 16. Dobranie, tu sme šminietko Franka Veselu. Franka Veselu.

0: Frank Wesela je dospěwał, dźe sač mjeńšinou do napo sedmich nedomje a tuž so nětko kopary na rydže.
1: Nic jižo zaso. Čo da bul dženca pšetco jenaž von lita? Što je to jenaž do ry?
2: Ja bul zaso začisnu, hej?
1: Djeri, Mira, ja se poskyčuju.
2: Pytaj si tunra svobodny rum teja, za možu či bul přičisnič. Nenže, oni mi zaso na pjače lepja. Da raj radšo dozadu, ke Benny.
1: Hej, sem svobodny. Mamjun, Mira, běž dale. Raju či bul nedom ručo.
3: Vostaň če koncentrovani. Mira bul přinže. A kejč bu přečo nik ježno při tebi.
2: Vidžu, a mam bul vešče. Komu da můžu netko rač?
1: Nic ke mni. Mě dale dvě rajace vobstražujete. Mi tež nic. Su buce pas zastajili.
2: Jasmin Getze, neda nicht du svobodne? Što nitko?
3: Spytaj so s driblingom přečuniki vůvinič, jeli jinak nejnže. To můho hrube o to rič.
1: Super, se nimo. Nitko so snadno nešto vůda.
2: Nic tak pravě. Ty u přeco ještě vobstražuja. A já jsem tež městem zase vobdata.
1: Za to pak jsem já nitko svobodný.
3: Hajdeš, nima žádné druhé možnosti, dobíš ročak Bene rač.
2: Tak jeď bu, Beno. Pas přinže. Zaklate, co zase by odpopadnili a voncilili.
1: A zase můžeme jen začísnit. Kolika razů je so tuta situace netko ospětovala?
3: Přehusto. Vy a tam niso ve srěčném polu přederje kryječe a mě so bu dosponě vrunače. To je opravdě najhorša forma travnikového šacha. Většin. Žana rjana ra za přiladovanie.
1: Ach, papa, samo za mnie, jako rajaria, nie to je Džana Rianara.
2: Ja můžu se dopomnić, zo sim se dy raz takhle vostudžuje při kopanci.
3: Šo, ničo nie poma.
2: Okej, da ja bůj zase nuc čísnu. Še přihotovani na dalšie kolo? Raz, dvaj, tři.
4: Es jod kopački.

0: Wy słyšiće, ze Swawu skónči so čera druhe předstajenje oratoria Wulkotna woda Budyskej Krunje. Stronje Swawu a dołotrajacym přikleskom dźakowaše so publikum wjace hač 100 šulerjam serbskeho gymnazija, to rěka kory a tež rejowanskej skupinje, zdobom pak tež serbskej komunii Filharmonii a band Johannes und die Gerstengabe. Cyrkuny na łot mieszy Judyt Kubicec, kotraż bije po przedstajeniu tyż przełsza z pokojom z wukonem swoich kołanców.
1: Ja jsem jara voložena, ja jsem musel kaž vujki džel od nás, ki smo hoka na jivišču stali. Mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež předračovali. A generálka by jen vůžadanjo, pra premiéra by prýný facet, ok, tam musíme, nekešte smo povedz ho přestali. A ja jsem tak vesela, že jo so to poradilo, že jo so nám lohšo zpěvalo, že smo přestač mohli. A zate, či morosni, to so vokli super. Ha, je může se na ně spuštěč. To je rene, ja se muslu, das Publikum da ge, jo, votu rene, hab ma taiko veke fein positivne Satschutsche, das vernünftig, das hat dich nanas pschennese, to nea, jenu stak se das Kritika, du bin a Publikum činč, ale Publikum može te vele z nami činč, hat to je, es wird nikak dženca des dauer.
0: Hajmš tuž neje si hišče oratorii Wulkotna woda wobladał. Tun ma k tomu hišče skvádnosć drjenic tupala nas we Wužice, ale pola susodowy Česky, w Liberecu Menelce, a to 27. septembra. To ma po dotalnym planie z tobą posledne przedstajnie być.

0: A tule njetko kaž přeca na tutym městnje, štú je, že we Łužicy rau, športował, dobył abo přirał, Jan Reho to wie.
1: NDR Sachsa, serbski rozwoz. Sport.
2: Koparski cyłk starych kniezów Sokoła Ralbicy roki mierze 5 kwiecza na swyskim trawniku dale możność sej w okresne mistrzostwo 2020 wydobyć. Trener Mike Bryzan.
3: Naže so tam njerdženca poradžilo, my sme mili z Ljubušom jedno silno přečivnika, my sme bili, když je nada na tabulku, z poradženu tabulku, poprom s jednom dybkom předskokom před nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali, a sme nezbožone na přečivno rotajše přijímač robili, to reka, my sme na koncu 2-1 širali, a to reka, my nimamy žanu šongzu jace na mištostvo.
2: Hižo w ceci mieczynie by Stani Szełca Ralbiczanski Sokoł po flance Sandra Żura 1-0 dotspił. Dalsze koparskie wusledki, jednota Wernigo Rode Budesa Budeszyn 2-2, a Wocel Riza Dreżdżanski SC 1-0. Leon Szota z Delnich Sulszec by za ostrzyczelo 4 rota dotspił. Koparki Dynama Dreżdżane su czera doma przeczyło Biskupiczankam ze 6-1 dobyli. Dwoje rota za Dynamo je Radworczanka Johanna Weselic celiła. We okresnej wyższej lize je rodziny panczan Klemens Mechela za pusztowników post Germanie Budyszim przy dobyciu 2-1 doma przeczyło zastupnictwu FSV Bretnika Oswalde doby czerskie rota krótko przed Łotwi zdaniem dotspił. SC Wilke Rydorjecy SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokoł Ralbice Roki 0-2. Za Sokoł bieżtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulow Linoc 1-1, hižo w 20. mieńczynie dobieše sudnik Matias Kral Rajary hosči amplovu kartu pokazać. Krótko do počasa przetvori rodziny Kočinjan Bernard Korch potom za Kulowčanov pokutny kop. Usledki z okresnej ligi Štafla 2, Pančice Lubuš 6-1. Cilce Ostičela Franz Bulang, Jakob Pakostnik, dvoje Rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl 10 menšinou 4 Rota. Radvor Wute 1-2, Rota Radvor Julien Glücklich. A serbski derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mustvo do Bechu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik běžel v 5. menšině Trechiu, po přestavce potom Handry Koring a Ronny Anusa a celé na koncu Jonas Lehmann. Běhanie při 4. krystalových běhách v běhé vodě je si šulaka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé městno by starovní skupině SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dressler reka dobečar šulovského běha na čarie 1,2 km v městče při budeských měščanských běhách. Sofia Dresslerec obsadži na čarie 3 km 4. městno, a na distancu 10 km by so Budešan Szymon Żur zvážil, on dobeža v SK5 cici či jako druhý do cíla. A on je oborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric Vysokéje do Belí. Druhé miestno v obsadžichu Salovčenio a ceče v obornice ze Smerdžacie.
0: Športové vúsledky mierše za nás potekým Jan Reho a tu le mám ešte dodavk k dalším vúsledkám. Rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice deje doma prečivo rezervie z horu z 1-3 rauo. Rota Hostičeljo, Emilio Wetzig. A druhé koparské mustvo športového towarstva Radvor te podleža doma rajnemu zjednočenstvu z Halštrova z 1-2. Za radvorský cuk bie Antonius Wunderlich na 1-2 skročil.

0: Haj, niemale dyba wie woni dżęca są nasi kolegojo, kiż są czera tu przez studio wedli. Sme mieli nasze dorje na dniu wotorenego pomnika wotorene, a poskiczyśmy wiedzenia tu naszym rozwosłym studiu, szago je nasze studio w niedoszym pocztowym twarzeniu zamestnione. Impresje zima Bogna Korenkowa.
1: Wo dopunia dżesacich, hacz do štyrioch mejach my pospochi skupiny zajimcu we studiju. Ludzi z Budyšina a w okoliny. Ludzi, kiś nide tudy we rumnosćach paketowie stacje dživachu, ludzi, kiś bichu čipni na to, kak so dženca we mediach dživa, a dzieci, kiś se z wulkimi vočemi truty w obladachu. Či kiš nede ve tutych umnosćach pakete riadovachu so veselachu, zo su so zaso na nidešim dživove miestne smeli rozladovač. Stare fota pomachu so dopomnič, pokazachme z dobom fota vo přetvare nečišeho domicila serbskeho rozvosa. A što doby rec, vedženja, kiš bichu na pół hodziny zapołožene, trajachu s časami nimale hodzinu, telko prašenju, telko zajma. Mě s opetovarymi bětiš Ilona Jancová.
2: Já se zajmujem za tu techniku a za kaso ju dživé ve Budyšine. Trudy a přinášky ve serskému rozvozu svošu a potéž ve nemským MDR rozvozu a televiziu a dženca sem si mou v obladačka to hromadže tvárené hodve.
1: Haš to by ništo nového zoniva, što ještě docva ještě nejste věděla?
2: Haj, što ještě mladé ľudia jo technice, šo možná my sme rúne jo podľa byli, veľa od rúmie sme rúne boli, to me fascinuje, što ešte ľudia jo technice možná činč.
1: Kak je so vám viedzené docela tak ľubivo?
2: Hej, to je jara intenzívne, my sme mohli vprašená stajíč, hej, ja mám nekaj iné kus konkrétne obraz od dživa jo ve MDR studiu.
1: A što si myslíte, bychme to byli tajke dny vospětovat?
2: To by vysa jara zajmuje tež za šulerio a za mladé ľudia, když se za tajke pohovania zajmuje.
1: No, tých sme čera vysa tež ve studiu měli. Kompjútory, no to ničo nové nie je, ale technika sama na sebi a programy, když máme. A kajšižo mienované rozdělné kamery, když miestem zasadujeme, napríklad tež s trutami.
3: A je by kul, nema láčka, to je od nucka upala.
4: Da zwei Techniker jo, das rumnische, hat er nachwarene schon. Nu ja snicke, bringi rast du, hat das wohl blöd einmal.
3: Na lippe lubi so mi, de Kamera ist mi Drohne mit der Schere fasziniere, warte, ka wulke, ha ka krass de Techniker jo, da, na so lippe lubi.
1: Ahaj, budžeme dobyć tajki dzień w otorennych dury vospětovač, dokež všitkých do studia puštič nemožachme. Miechme však w obmiezovany kontingent, dokež však naše rumnošče a režije tajke vulke nisu za masu ľudí. Prýni tajki dzień sme nit převedli a svojske nazonínia naromadžili, kiž přichodny kruč potom navožujeme.
0: Impresje vo včerajšim dňu votorených dúri v MDR studiu Budyšin a serbskim rozvozu to bychu Bogna Korenkova rozpravieše.

0: Kotle klinčeše kunc tydźenja w Hejnicach. Komija z Radworja je se minuce tam na kurowe lewo doju. W tamnišim kloštru mijachu noclje wiezo tež tožto probovachu. Cokodin 12 hodinu zvučovachu tvorby Andrija Zelerja a Bjarnata Krauca. Ljudje Mvnkova, předsedka kora mija praji,
1: Nenže jenož po koncerte, ale tež, když jen v cirkvi spěvá, abo raz na svědženjach, na národninách, so jen em nima tu problém, so jen stajně to samsne spěvá, ale so si jen tam celé jednore nešto nového nadživá. Ale vy so ste tež náš hodunný koncert bez rediščů, my chceme růžu v bíhu leta vopspěvať, tak so na všelakých spěvách dživáme, a si nové tvorby nadživáme.
0: Za komiju z Radworja su šakurowe ljewowie za kóžde leto do protiki, šako tam nowe tvorby nazwučuja. Jako wiesz, začuwachu kurowi spiewarjo čera, za smidżachu w Hejnicach ze swoim spiewaniom tamniszu niedzielnu Božu mšu sobu wuotować. Komija by po takim kurowym ljewie, a to w Hejnicach. Czesacz mienczino do osmistym je.

0: Ištvan Gobila je dospěwał tam, gdzież je zbožo, a nětko je 6 minčinu do 8.
1: Nábožné słowo.
0: Tute ma dženca Lydia Kolfestec Vokova z Budešina.
2: Spěwamy. Ja znaju kraj, so zeleni ak čeje, a tuk a žonowanie poskiča. Bohužel, v našim kraju runje tak rožojče nevupada. Telka firmov dyrbi začinič. To mi rudži a ja so cilo v osobinste starošču. Jako kšeštjenjo pak vieme, naš přichod nevodvisuje jenož od kurzu na burzy. Bo je větší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svjatoho apoštola Petra reka, šu svoju starošč, skváčče na njeho, přetož von so za vás stará. Znana môžeme runje nitko znova nauknič, što je nam vopravdže vážne. Zromadnošť, solidarnošť a dovera. To započne so ze skutkom miłošče, ze skotrym šplíšemu ze snúze vupomame. Bo nam hi kuždu čežu v kuždym páde direktne nevotevza. Ale vun spošča nam moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tež z darnivej a votevrenej vutrobu. Bo vie, znana môže kuždy z nás za dnešto let rec, ja znaju kraj, so zelený ak čeje. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocu tež přinošovala.
0: Nábožné słowo k dni ma dženca na loku a zamovitosti tudeskeje budeskeje vosady Lydia Kolfestec Vokova.

0: Policija zdźěli.
1: Na Hobinje pola załomja su neznači sobotu večo z wjacorych zdunku tam wohin zamiš krili nastavicna škoda ve wysokosti nedže 5000 euro. Wonjua woborak pak možeše hašeć. Policajski revier Budyšin je netko přepytowanja startoval dla zapalerstva. Neznači skučičeljo pokradnuchu sobotu večo přizamknene motorske na zeleni hasowe vojerecach, nekak 5000 euro by hodne kriminalna służba vojerovského revíra je tam netko započala přepytovač. Pjat krano spytachu neznači skučičeljo na Mozartovi Budyšinje předavanske automataj rozvamač. Oni spytachu s pomocu neznatoho grata z namocu automaty vočinič, to so nie poradziło. Automaty su swobodne przystupne, a te bychu z jedziemi pelnene. Na jednym nastroju obszkodzichu skučičeljo przydatne tež display a wudacz za grat. Zawinowana wiecna szkoda tam 5000 euro. Noce od piatka na sobotu kontrolowaše policja wodżeria e-rollera na kamentnej Budyšinje. Przewedzeny test pokaza 1,92 promilu. Pola i 42-letného zastojnicy przewodżachu jeho potom kvotu začu kryje. A štvrt kvečo pokradnuchu neznači skučičeljo přizamknenu e-bike na Friedricha Ludwicha Janovi droze ve Vojerecach. Škoda padu stva tam nedže 2800 euro.

Hnětko poladnjemy, že sač menšinu do nám po 9. dvojerec, tam šako su minene cidny měšćanski svědžen svědčili. Nowe město Wojerec su přestvorili haj na vulku svědžensku milu z atrakcijemi, z vikovarimi a vězo tež z gastronomiju. Lučo su po takim dere zastarani byli. Na Wužiskim naměstče tam poskyčichu při darmotnym zastupje 25 hodin dołu live program. Sobotu wustupišti do podnia skupina Horjany a po podniu serbska rjovanska skupina z Brytnie, nečelu potom serbska rjovanska skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj, tak to menuvacho, je čera večer vojeruski měščanski svedžin zakončil. Cidne duo, super dekim tež v Vojerecach svedčili.

0: je na podźewječich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Wersk jubileja 900 postali Todziska cyrki bichu dwuryczne swieżenskie kemše czera we wosadni cyrkwi. Swieżenski pryda by krajnobiskop Tobias Bilc, kemše wuotuachu dujerio a spełne skupiny wosady. Hižo sobotu otmě so staví z nízky sympózy, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinková, farar Kristof Rummel a dr. Gerard Krauc vo témach, kajž hodžiska vosada z prafáru hač do reformácie, vůviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizny cokve. Na vobima je dňo maj z oblikachu se nekotre holce a žony evangelsku, kajž tež katolsku národnu drastu. Z dobom vo svičichu ve vse tež germušu, organizovanu od tovarstva Hodži Sveči. Na dňu votoreného pomnika mieše tež MDR studio Budyšin svoje durie čera votorena. Při vedženiach zonichu zajímcu, kak so rumnosť še pušte na studio přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištruvač. Z dobom predstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bichu trutu z kameru. Všitke vedženia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 vopytovariach. Sú dživadle na rodže rumnosće od cichihač k pince spřistupnili, od nových inscenáciu pokazachu ižo małe kruchy, tak za delňo-serbsku turu nešto zrö, dohož Višninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenjo maj oratoria Vulkotna voda spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcyny je zličichu na minenom koncu tydženja 800 přiladovarjo. Vjace hač 100 šulerjo serbskeho gymnázia je jun spivajo a rijujo zromadne ze serbski komony Filharmoniju a kapao Johannes und die Gerstengarbe pod navodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovšim predstajenju rozžonuaše so serbski gymnázii s koreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so neciša rijovanska skupina rozpušči, přichodže ma noa vopsadka pod novým vumjovským navodom Nastač. Na molerski dživaničce Spichovanského kruha za serbsku ľudovú kulturu konstudženia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbihi vulečachu se na horu Lubin a zeznachu pozadky povešče vo sudom serbskich králach a vobladachu se skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na herolde cležonosti a dživani dve serboce evangelské, svedženské a druščí drastče potriovali. Vôdnočenie dživaničky vodme so včera popodňu na dňu votoreného pomnika v budyskym serbským dome, tak zo mužach u opetovario hižo prinie vúsledky v občívač. Vod novembra vústaja so dživa v serbským dome. Svojbne zábavne popodňu tovarstva Cyrila a Metoda je so včera ve Votrove s vedženjom povsu započalo. Z nedže 30 zajímcami je Mirko Pohonč pobyl mestrujim na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú duce popuču na kvisu so obdělili z besadu pasliňom za dječi a rejovaniom popodňu Vuklinča, kotrž by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upowieszcie, kisz namakacze kompletne też na naszych internetnych stronach, a damotnie app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A jeszcze so słońco trochu dlije, ale biehu dnia so pokaza, wotrania jeszcze niekotre kapki deszcza są możne, pożyszo so wuwiedri, a zmijemy taką mieszyńcu mię słońcom, a mroczelemi, a przy maksymalnie 20 stopniach.
3: Jeden bwyskacz mamy tu Budyšinje, ten stej na wonkonej lauskej a bwyska do wobiju smieru. W Budyšinje tu potekim stej na wonkonej lauski bwyskacz, kotrž bwyska do wobiju smieru.
1: Serbski rozwóz.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Miluška se jaseli dokolaž ma wiče narodny žen. Starku mu w tom ulicu jo, gości jo teke przeprosowa.
3: Jan, dwa, trzy. Štyri.
4: A budu tvoje přijašele teky přiš a přijašelky?
3: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metke, Lien, Robsi, Kara Monika, Neti, Išči, Astrid Pucci.
4: A přijdu te ku tebe domaj? A dejete teky něco sobou přinies?
3: Ja se žicem, jenu chogoj taku věli taku za Matija. A ja se ešte žičem jeden barik. A ja se ešte žičem te přijasele. A ja se žičem ešte také žičky doma.
4: Budeš ove penceniš?
3: Krajka sa šekno a melu vás.
4: A budeš ove tyky něco hamaš?
3: Tykan spiac a mori raz mýšnraj spiac.
4: A budeš ty pentym... Tvojim přijašelkama, přijašelam něco zpíváš?

0: Łužycynja.
1: Angelika Mrocekowa z Brezowki, myša se ja se liš, dokolaž su na jeje narodnínski jubilej myslili přijašele domovine. Kšincajšnemu peš a sedem žáce temu narodnemu dňu učebne gratulirujú a žice jej do přichoda strovje, mec a dery myše. Jo a ako narodnínsku štúcku sme za vás spiju z vašego regiona upetali ve Slepjanskej serskej narece vedkupki Kolesko.

0: Janek.
1: Runje z moje wotem rěčałoj, kak KI funguje, što może a što wona hač dotal hišće nie może, dola tuta technika so tak spěšne wuwiwa, so tak prawie nie wiemy, kak přichod wupada.
2: Dodla smo so Cyrila Marka, studenta za wučostwo matematiki a informatiki prašeli. Wun na przykład jara derewy, kak mieli z KI w szuli wopkadzeć.
3: Wielki problem, ki se ja sam šun jako šulo te doživio, so zvučara započnu, so napšiče, ale spotaja so napšiče te KI stupič, to je v mojih očach jen zmlk, dokaž pred cimi letami znam nic, a džen sa šent mene može zakazač. Hej, tak pravo za me, ja tež nesem žan rozrisane za ten problem namakao, ale je dobi jako vučo, pon započnič se tomu vedome bud, so jen ten nadavki tak koncipuje, so jen KI jako přidatne pomocne sredko môže dovoliť a nic zakázať, dokáž po co tu to nic neužíva.
1: Cyril je tiež o tom rozmysloval, hač milí so ľudžo boječ, zo KI ich povovanie převza. A kotre dživa dokladne môža od KI profitovať a kotre skere nic.
3: Učore, celé jasné, ja neviem, hač sem to jako povovanie ličič politika, lekarje, koromne sotre, vonjo oborniki, vone so husto rči, so take jura, also što je sudniki čina, može so dele od KI přerzač. Ja ti dale muslo na lektorat snano, dokeš, ja nekaj nevim cilje, što lektorat, also što tam v detailu što se stane, ale pravopis, gramatika, to KI mestem, lipe može hač čina jace čovjeki. Naopak se musu, so ja tam všele vohoženja ne vidžu za neke čovjeske povovanja. Ja si muslu, vile može od KI profitovač, ale te najmene ljudi dobe oproče strah meč, so ich povovanja dla toga se skoncuje.
2: A wieso so kubiczna inteligenza w przychodnych letach dalej wówiła? Praszenie jenoś je, što są przychodne wulke mezniki, kotrzeż KI zmistruje.
3: Ja nieke, możemy na polu matematiki i informatiki ryczyć, to ja nieke te przed krótkim czasem hako stanowa, to dawa takie sylą wulke matematyckie problemy, ki są so wyliczy 2000 wumenuali, a z 1 milion euro te dotyowali. A nieke jo kumšna inteligenca jen od tých problémov môa rozrysať. Hače to nieke jo bloz, also to by nieke ten druhý problém, ki čo sa přesto rozrysal. Na takých bolách kumšna inteligenca rune jara vulke kroky do predkáty činí. Hevák, also što sa sa nieke zno vúžije, što sa také súdu sa sú robotore ve medicíne, tam ja ten vulký potenciál vidžu, so to so hišče lipe přesadži a so tam diagnoze šen spěšnýša môža so stajč.
1: To by vulat do přichoda a kotre je aktuálny stav kumštnie inteligence, zoniče vězo v běhu džensnýšeho vusevania.

0: Pola nas wierci so dźensa wšitko dokoła wokoło kumštnje inteligencu. Ale Franco něčko prajo nu, za čora ty poprom kumštnu inteligencu wužiwaš.
1: Halina, dobyči spronerec, zaprošče wšitko ba prajo.
0: Na dotla dere klinči. Něčko pak, nas wizotiš zajmuje za čo vy kumštnu inteligencu wužiwače a kajke šelakore epe kumštnje inteligence wužiwače. Damne Franz by z mikrofonom popuču a jeso vas prašal.
2: Schon relativ husto, also za jara małke praschene, aber te za šulske nadavki, když ja tam jemo si nešto rozkvač tam, abo tam.
3: Also takie šedne praschenja, když jen si staj, alebo keď si šo džo hač to do Google zatypač a potom tam nekeke strone čítač, když je muž do tej KI nuc dač a ta či to kručo dá.
4: Najhustišo v šuli, potom za nauki, abo když si doma nešmo raz od KI rozkvač dať, za to lepo rozumím.
5: Ja wužiwam KI drude za šulu, když do mě něco wužiwać, snano za nějaké přednášky v šuli, abo nějaké allgemeine informace si on putač, ale ja nějaké nebo prava jara husto.
2: Nic tak husto, also ja wužiwam wone ChatGPT, haj da so prašen za nějaké pokyvy, když ja trebam oder so, Hi, gaj kuže, takže drude, že mám za šulu nějaké nauky a třeba pomoc nebo so.
6: Já to vůně za šulu užívám, ale ty za šedné věce, když varíč, abo když jemu třeba nějaké informace pojat fixin s tam, mám po moje úsledky.
3: A jaké apps to také užíváš?
6: Já užívám šo možné od ChatGPT na Claude, k Gemini, a tak, što tam šo to ještě dále.
2: Poprom ChatGPT a Gemini nebylo.
3: Also nejúžší šo Gemini, also ta KI direkt od Google.
7: Vůně já užiju Cloud AI.
2: Drude ChatGPT, ale vůsob Gemini od Google.
4: Má čo nieko to všetc bolo ChatGPT, alebo ty nieko od noho ty Gemini, no to sa všetce polepšilo.
2: Šon jenož ChatGPT.
0: Hej, Francio, Rune Jorek, dneska šo je sa Francio nucovi internát prašo. Dostane čemu docela ešte doma co nadavky? Sova žan z mesiac nima, když popravde kujža Chatty, alebo Cloud, alebo Gemini užíva, alebo?
1: Nej, teko doma co nadavku, kež by za vás čas teda muza o šťac nedostane.
0: Do kniče, kež brek by znovu veka stará byla.
1: Ty bys ja to tak nesmenil.
0: Na dere, nečko po takým vyme, za čo šulerio kotrika i je užíva.

0: matematika, domjace nadawki a njedźe při ličenju dale njewješ. Što potom?
1: My jako dźěći bychmy so snano nikoho z rjadu neprašeli abo staršich wo pomoc proseli. Dźensa pak móžeš so prosće KI prašeć.
0: A KI, kotraž je konkretnje za matematiku myslenja, son za wšitki šulorjo, dajki digitalny matematiski coach, kotraž mu za so šuloki a šulorjo prašeć, gdyż při nadawkach dale njewědža, můj son w šuli.
1: To nie je wjace son. Jonas Zünder je mjenujce runje dajku KI trenował. Njedawno, jako bě hišće student w Lipsku a je mjez druhim matematiku na wučerstwo studoval. Je ke dajkemu trochu njevšenemu pudlanskemu džopi šišo.
0: Ale kak přinđeš ke dajkemu trochu njevšenemu pudlanskemu džopi? A dobiš za to matematiski abo informatiski ženi byč?
2: Aj na ten job sem ja prišel přes jedno dobro komilitona ten v studium, kotrž je tam tež iš odlieđoval. A v tutem času su oni tež sobuđovačerjoch trebali, a to sem ja so celo normalne potom tež požadal. A matematisku vedu vun vezo trebe za to, dokež dobi un te nadavki iz prena didaktis vobđovač a tež lač za su one praje. A informatiske znajomosć un tež žila trebe, ale to pa so te derje išće potom naukne, kaj se to tež činu. To su kus programirovanske vece, to pa ne bi neke žan veliki kumšt.
1: Aha, potakim za so raz kontakte. A při takich kmanoštach v matematice by ja hižo zrastera bandu. Ale jedne prašeno hišće vostanje, što poprom činiš, tyž trenuješ KI.
0: Sedíš před komputerom a praješ dženca vukněme subtrakciju?
1: Najskere nic. Tohodla smůj so Jona sa praša voj, što dokonne by při tým jeho nadawk.
2: Haj můj vône džuho běše poprom za sňate nadawki vo tý KI hiš raz vobdžuval, ha na to ladal, hač to sprena didaktis se zmysčení, a hač su tež te uličenky prave. A tak se ja krok po kroku tak prajne tým KI trénoval, a to běše potom zase zakvat za to, kak je moja ta KI dále džovač a s kužim zmylkom ona tak prajne pon tež dále vukne.
0: A što mení Jonas k vužívaniu KI, to zoniče potom po příšadnom spěvem Self-Aware.

0: wo kumšnej inteligence, kotraž nje poprom inteligentna, ale jenož pilna a spěšna dźensa rěčimy.
1: A to předovšim w profesionelnym wobłuku. A runie tam rěka pilnosć a spěšnosć wězo, kóżdy zničić a dobytk zwyšić.
0: Zatym žiedzi so wězo kóżdy przekupck a haj, tež we wobchodach soka i mjestem hižo wužiwa. Skerę nic w małym konsumie na wsy abo w měšćanskim špetiju wokoło Ruška, ale na przykład pola rewe.
1: Roni Škoda je jeden z jednačelu nakauf kupnicy w Nesvačidle, štož svuša tež k rewe svojbje a nam rozkładze, kak so tam KI wužiwa.
2: To je všelaké systémy, na przykład te za dispozíciu od všelkých tvorů, na przykład te za skazanky za sata zeleninu. Musimo se te systému zabirali, ale to se za nas neudaní, dokud máme jenu sobudžovačaku, kojte še ježo 6 lita nazemněna má. KI pomáha obchodám, ktoré žijú na štart, za ktoré majú nových sobudžovačov, ktoré vždy sa tých tematík zažívať. KI funguje v tom páže, keď všude druží tiež tak, že sa najšelakorúšie informácie romáža přes ten vysvý čas, ktorý ka veľa tvorov sa předávajú, kajke na tých dnách vedrobu, kaj hľadšie sa tie dny boli, hľad sú prôzniny, tie svoje faktory tam sa budúčajú. Tak se ten systém potom jenu skazanku namětuje, kterýž můžeme jenuž odpodstatnit a potom ty tvory tak ty přijde.
0: Tak postará se KI hižo v tojšto němských kupnicách o to, co dostanou kupci v najlepším páče přece to, štož oni trebají.
1: A vězo, když předává o toho profituje, runě tak, kajž v obsvět.
2: Tu zmysl je věc, že je efektivnější vodu, že je tu úbytk, který je tý treba ve všelkých sportách, který jednoho maximiruje s tím méně tvorů, den tý reč čísnič, méně odpadku.
0: Ale kajž je Roni Škoda praju, v Nesvačidle tuto systém netrbaja, dokud maja tam názorní tu sobudževačáku.
1: Štož pokaza, hišče nie je KI všude trebna a hišče tiež nie je lepša hač človek.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Nětko přinžemy k wosebje aktualnej temje mjenujce strach před kumšnej inteligencu.
1: K tomu smy so was woprašeli, kak wy vo přichodźe ladajo na wuwiće kumšnej inteligence mysliće a hač so to snadno samo bojiće.
2: Haj, poučere so nam praja, so dałoja takie internetowe strony, gdzieś może jen tam čitać, kajke połana su znowożene od KI, haj, abu šon prajewa, so su tam strachy možne, haj, ja mam te drude strachy, ale haj, ja so nadziejam, so to ne bude tak jara šlim.
3: Zame jo to nieke wyzo jara dere, a je na wujka pomoc, ale w šednym dniu jo to skrytyjne vohoženje, za dživo mysna, haj, tam ty bym kusladać, kajen to. Čini.
4: A ja mam raz ha, so ty KI našu fantaziju vohoží a ja bych chciał, żeby se to bo byli jac užívač kajš nieke. A nieke to se na jarom se užívá.
5: Za to, so KI switch, za ja opravo poté a nieke ten strach nímam.
6: Jen schon přemyslíš to bubo, když KI je sebe vědomě nikak aj vůje, ať bude to, ať bude ona hubené věce, abo dere za nás člověk i činová.
7: Na haj, když jen lada, kaso KI vůje, ha, so se te technické věce šetce dále vůje, mám ja schon strach, so bude so člověstvo přes KI vorožit.
8: Ale hast du sie wüsste, so hast du Luigi Gottrich, diese KI, ja, also, kannst du Wundermarker, ja, so so nicht CD wüsste, so, du Strach wubst, ja, so, wenn ich da, na, da geht, ja, so, denke, nicht da, so, ne, muss es tatsch.
0: Das habe ich so, die Schnadjame, k'sesamostatnenu KI, pschinjame, bojischer, hische Rass.
1: Hi, wjac wo tym, a z gotrymi rizikami je wużywanie kumpsznej inteligencji związane, zonicze potom w drugiej godzinie po neusach.
0: Du, ich war's denn, Chef, die Radiach.

0: Ajke DCW KI-Temje smój hižo dojšto minino wot was zwyšałoj. Dola, kto mus my tež hišće na Insta niekotre prašenja mili, a tuto chceme netko hišće z vami vodnočić.
1: Kajš například ka husto vúžiwače v poprom KI.
0: Hej. 33% vúžiwaja KI junu wop tydžen. Většina pak, a to se jena 40% vúžije ju šidnje. 7% samo docela nic. To by mi netko zajmo, ako tra staromna klasa to je, ale to božel nevidíme. A 20% su podali, zo zrytka KI vúžiwaja.
1: A ja mám ti praviš fotme. Ja ti poprom šidne KI vúžiju.
0: A ja zaujšte tiež.
1: Zo nicht in docela nevúžiju, to mi respekt. Poprodže. A vy zase musíme tiež dalšie prašné prašili, kajš například, kotre KI tule vy potom poprom vúživeče.
0: Hej, ja vidím zase, ty sám nám tiež na Insta odmýho, Franco. ChatGPT, DeepSpeak, Gemini ha Agata Franzúžie, vili vás to zajmuje. A tamní podaja tiež Gemini, Meta, nič tu písa samovúkňace modele. Zase Gemini, ChatGPT, Canva AI, potekým tiež za vobčovanie v obrazu zaujšče. Vocal Remover ha Runway. Niekotre z tých netko neznajú.
1: Ja tiež nic. Nej, tak je, no. Ha, dalšie prašenje sme mali, kotre, što také typické prašenje, kotre švo, so KI prašeče, alebo kumšu inteligenciu prašeče.
0: Hej, Franco, tam sme ešte netko tiež ešte raz kreatívne byť, tak už to nám nie je nikto odmýval.
1: Bo nešto viem sam písať, bojem vizo nečo nič. Ale nahaj, also pome, aj húštišo pome tak jo, že ja mám nadavky v šuli, a teda pon si celo jednore ščanu do ChatGPT a prajem ChatGPT, čin prošu tute nadavky, zame hotovo. A ja pona tak úsledky celo jednore kopíruju a sem hotovo.
0: To sú tvoje typické prašená na KI.
1: Aj jo, proto. Posta procentu všech prašenů jsou hlavně se všechny také nespočíné rešáře prašená, ale nejúžiš je bavá také ne. Nej.
0: Za šulu. Hej. A další prašené byše za čo vúžívače KI. Tam je většina podává kajš očakované za šulu alebo za studii. Potom tiež jsou věle minulí za jednoho za informácie alebo za zájmy. Za písanie povestčov a listov sú tiež 8 odvosovaní a 4 tiež za varenie. To ja si myslím, ja tiež také za varenie alebo za plánovanie od niekotrých vyckov je to relatívne praktické bude práva.
1: A ja vám preč, bo mňa tá KI pri varenu tiež ať nepomá. Tam je celý talent, co pozubil, also tak richtig to nefunguje. Ale ja tý KI užujem za veľa šeleké vecky. Ja som napríklad před kurtkým, než to programíroval z KI, to je zajímavé.